Zove i rastavili i toš temat za hvilečka juš vam povijem. Sie ging als ich schlief.